You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.

Příjemné sobotní ráno z Rádia 4EB všem posluchačům přeje Lenka Tefiu a Jirka Procházka. Jako už vždy v tuto hodinu posloucháte vysílání v českém jazyce. Je sobota 13. června, 4 minuty po 10. hodině. Na frekvenci 98,1 FM posloucháte české vysílání. Slovenské vysílání pak můžete poslouchat každý pátek od 6. hodiny večerní a to rovněž na frekvenci 98,1 FM. Tak vám přejeme nerušený a pohodový sobotní poslech. Dnes s vámi Lenka Tefiu a Jirka Procházka.

0: Přátelé!
1: Vážení posluchači, dnes je 13.6., čili 13. června 2026, je sobotní dopoledne, je právě 10 hodin a 8 minut. A dnešní den, 13.6., je 164. dnem roku, do konce roku zbývá 201 dní. Svátek slaví Antonín. A hned je zde několik pranostik. Na svatý Antonín len zasít neprodlím. A svatý Antonín pevně veslo třímá, často na něj hřímá. No a na svatého Antonína broušení kos započíná. Tak tolik k dnešnímu svátku svatého Antonína.

0: No a do České republiky, vážní posluchači, do České republiky posíláme pozdravení a přání hezkého dne, hezkého jara, teda skoro by se říct dalo léta, které klepe na dveře. No a aby červen byl opravdový červen, pojďme se podívat, jaké jsou teploty dnes, i když je ještě po půlnoční čas, tedy brzké ráno v České republice. Krušné hory mají 13 stupňů, Praha má 14 stupňů, Kvilda na Šumavě 11, Českomoravská Vysočina 12, Brno na Jižní Moravě 13 a Ostrava na Severní Moravě také 13, čili všechny teploty, aby nedošlo k mílce, jsou v plusu. No a jaké bylo počasí 13. června v minulosti tedy, jaké byly nejnižší a nejvyšší teploty měřené v pražském Klementinu, tak nejnižší teplota byla v roce 1947 a sice plus 7,2 stupně Celsia. A největší teplota byla v roce 1964 a sice 33,2 stupně Celsia. Tak to byly teploty v České republice před mnoha lety a dnes, tedy vlastně 1964. Všimla jsi, Lenko, že v roce 1947 byla ta nejnižší teplota a přitom ta nejnižší teplota, přitom rok 1947 je známý horkem a suchem a tak dále, ne? Nevzpomínáš?
1: Je to zajímavé, vidím to tam. No, ale nejnižší teplota, ale včera říkali v českých zprávách, že v Jizerských horách byl minus jeden stupeň.
0: Minus jeden stupeň.
1: Minus jeden stupeň a příští týden má být v České republice plus 30 stupňů.
0: No vidíš, jak to sleduješ.
1: Takže ty skoky jsou hrozný.
0: Ale já si pamatuju, ty skoky tam byly snad vždycky. Možná jsou výraznější. Pojďme na písničku.

V našem dnešním vysílání nesmíme zapomenout na ty nemocné a nebo marodící, takže vám přejeme brzké uzdravení a krásné ráno a posíláme vám písničku od Milušky Voborníkové Báječné ráno.

0: No a jaké události se váží k 13. červnu v Česku a ve světě? Tak v Česku. V roce 1897 společnost Elektrická dráha Smíchov, Košíře, zahájila provoz elektrické tramvaje. V roce 1958 Polsko a Československo podepsali smlouvu o úpravě hranic, která měla s konečnou platností dořešit jejich pohraniční spory. 2003. První den referenda o vstupu České republiky do Evropské unie. No a v roce 2006 koncert americké hudební skupiny Guns Roses v pražské Saska aréně.
1: No a 13. června se v Česku, nebo tehdy v Československu, narodil v roce 1895 Theodor Pištěk.
0: Promiň, to bylo ještě za Rakouska-Uherska, ne?
1: No teď právě nad tím přemýšlím, takže to vlastně vůbec nebylo Československo. V Československu žil, ale v 1895, tedy máš pravdu, to bylo Rakousko-Uhersko, se narodil Theodor Pištěk, divadelní a filmový herec. V roce 1909 Vladimír Nev, spisovatel, v roce 1936 naše oblíbená Helenka Růžičková, v roce 1938 Přemek Podlaha, moderátor a publicista, v roce 1942 to byl Antonín Gondolán, romský hudebník, kontrabasista a hudební skladatel a zpěvák, a v roce 1943 česká herečka Karla Chadimová.
0: No a ve světě? V roce 1231 Antonín Spadovi, portugalský františkánský mnich, teolog, světec a učitel církve. Já myslím, že dnešní svátek svatého Antonína, tedy Antonína, je právě podle tohle Antonína Spadovi. V roce 1986 Dean Reed, americký zpěvák, písničkář, herec, režisér, scénárista a politický aktivista. No a 13. června v roce 1986, ve stejný den jak Dean Reed, odešel Benny Goodman, král swingu. A ještě v roce 2012 to byl Graham Bell, australský klavirista, hudební skladatel a kapelník. A protože mezi těmi narozenými, jak jste slyšeli, byl Antonín Gondolán, tak zde je jedna z jeho písniček.

Posloucháte Rádio 4EB na vlnách 98.1 FM. Je sobotní dopoledne 13. června a máme 26 minut po 10. hodině.

jsme u svátku. Dnes, jak už jste slyšeli, Antonín. Dnes je Antonina, anebo svatého Antonina. Zítra 14. to Roland, v pondělí to bude Vít, anebo Vítek, 16. Zbyněk, 17. ve středu Adolf, 18. 6. to bude Milan a 19. 6. v pátek to bude Leoš. No a v sobotu, příští sobotu, to bude Květa. Všem přejeme. Co možná to nejlepší, hezkou oslavu, prostě dobrou zábavu od večera do rána, anebo naopak. A tady je písnička s přáním pro vás.

0: Milí členové a předplatitelé Rádia 4EB, nastal čas jako vždycky, jednou za rok na prodloužení členství. Vy jako členové a předplatitelé jste pro Rádio 4EB velmi důležití. A to zejména v době, kdy probíhají neustále změny v organizaci, ale hrajete určitou klíčovou roli pro udržování kultur a kulturního rádia. A tak vás prosíme, abyste nás podpořili. Pokud nás rádi posloucháte a chcete, aby české vysílání dále pokračovalo v sobotu, jediný čas, který nám zbyl, tak bychom vám rádi připomněli, roční poplatek pro příznivce rádia je $20, to je tedy slevový poplatek pro studenty a seniory a $30 pro běžné předplatitele. No a nesmíme zapomenout, že to Rádio 4EB, které vysílá na frekvenci 98,1 FM a společnost Global Digital vysílá již 45 let, zajišťuje tak kvalitní programovou nabídku a všechny pořady, které vznikají v tomto rádiu, jsou na dobrovolné bázi, tedy nás všech dobrovolníků. Rádio 4EB má přes 800 proškolených dobrovolníků, kteří nejen vysílají, ale také se podílejí na údržbě úklidu a získávání finančních prostředků a školení a organizování aktivit a propagací této stanice. Co se týká obnovení ročního poplatku v rádiu, tak samozřejmě můžete tak učinit buď telefonicky, členství můžete uhradit kreditní kartou nebo přímým převodem na účet či šekem, poštovní poukázku nebo jakékoliv dotazy samozřejmě na čísle 32 40 86 00 nebo i online na stránkách 4eb.org.eu. Membership Renew. Samozřejmě, že peníze můžete posílat na účet Ethnic Broadcasting Association of Queensland Limited. Účet vám bude podán e-mailem a nebo tedy po telefonu.
1: A já bych ještě doplnil, že je také možné zaplatit při návštěvě Československého klubu v Československém klubu, kdy ty peníze budou předány Rádiu 4EB. Tak to by bylo asi všechno k tomu členství.
0: Je to všecko, ale je to důležité, tak a teď vám posíláme písničku, takže nezapomeňte obnovit si členství v rádiu. Je čas do 25. června.

0: Jsme u narozenin. Tak všem, co měli, mají nebo budou mít narozeniny v blízkých dnech, tak přejeme zdraví, štěstí a ještě dlouhá léta. No ale hned toto pondělí, 15. června, má narozeniny pan Pavel Zámečník. Tak Pavle, přejeme ti za Československý klub, za rádio 4EB, přejeme ti za všechny známé přátelé, tak ti přejeme štěstí, zdraví a aby ta léta před tebou byla plná pohody. A zvláštní přání ti posílá Sandra a Niky.
1: A já ještě dodám dnes oslavenci, který bude mít narozeniny tady v pondělí, panu Zámečníkovi posíláme písničku od Heleny Vondráčkové. Krásný den a krásné narozeniny.

nebo se. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívám.

Tak naše dnešní sobotní vysílání se přehouplo do druhé poloviny, je 41 minut po 10. hodině, posloucháte české vysílání Rádia 4EB 98,1 FM. Rádi bychom vám oznámili poměrně příjemnou událost, na kterou máte možnost si koupit lístky, a sice ve dnech 25. června až 5. července bude uvádět Opera Queenslandu českou operu Rusalku. Tato pohádková opera, inspirovaná pohádkou Hanse Christiana Andersena Malá mořská víla, vypráví příběh zářlivé vodní víly Rusalky. Rusalka, svedená princem, opouští svoji rodinu a vše, co zná, v naději, že najde skutečnou svobodu. Toto stvárnění, tedy tato Dvořákova hudba, se opravdu vyjímá a je to jakýsi strhující romantická pestrá paleta nádherné lidové hudby. Jejíž vrcholem je samozřejmě okouzlující a velmi oblíbená árie Píseň k měsíci. Pro zájemce lístky na stránkách QPECu jsou k zakoupení v hodnotě $79 až $200. No a milí posluchači, pakliže jste fanoušci české opery a české hudby, klasické hudby, tak si tuto událost určitě nenechte ujít. Bude to zajisté velkolepá inscenace od oceňovaného týmu, který stál za vznikem opery, jako je třeba opera La Traviata.

0: teď vzpozorněte, vážení posluchači, a speciálně tedy pánská část komunity. Začalo mistrovství světa ve fotbale. Monstrózní fotbalový festival odstartoval. Mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku má za sebou první zápasy. Do boje vyrazila po dlouhých 20 letech i česká reprezentace. Takže mistrovství světa ve fotbale 2026 se koná od 11. června 2026 do 19. července 2026. Pořadatel jsou Spojené státy americké, Kanada, Mexiko. Počet účastníků je 48 týmů, počet skupin je 12 a týmy ve skupině jsou 4. Nováčci na mistrovství světa jsou Uzbekistán, Jordánsko, Kapverdy a Curaçao. Říkám správně Curaçao, nebo jak se to čte vlastně, Lenko? Aby jsme neuvedli posluchače v omyl, že...
1: Nechtěla bych uvést posluchače v omyl, ale já se přiznám, že nevím.
0: Řekněme, že to je Curaçao a že to nemá nic společného s tím likérem.
1: Řekl si to hezky a myslím si, že to je správně.
0: Každý tým hraje proti zbývajícím třem ve skupině. Postup do play-off je první a druhý tým ze skupiny plus 8 nejlepších týmů ze třetích míst. No a česká skupina, ta bude ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou. Konečná česká nominace na mistrovství světa obsahuje 26 men, 3 brankáře, 9 obránců, 9 záložníků a 5 útočníků. Fotbalisté a fanoušci se mohou těšit na 16 nádherných stadionů. 11 jich je v USA, 3 leží v Mexiku a 2 v Kanadě. V zápase s Jižní Koreou český tým prohrál 2-1, to byl myslím první zápas, ale teď si poslechněte další zajímavosti. Lenka vám je všechny přiblíží.
1: Tak to jsou spíš takové perličky pro ty, kteří, pro ty fanoušky, opravdové fanoušky, kteří se rozhodli odletět do Ameriky nebo do Mexika či do Kanady. Tak vstupenky nejsou úplně levné na mistrovství světa ve fotbale v New Yorku na stadionu MetLife v New Jersey. Základní lístky samozřejmě už jsou v omezeném počtu, nevím, jestli vůbec ještě k dostání, začínají na $60. To je běžná kategorie, se potom pohybuje mezi $450 až $990. No a ceny na finále začínají na $10,000, takže úplně levná záležitost to není. Ceny za vlak z New Yorku na MetLife Stadium, čili zpáteční jízdenka z Manhattanu na stadion Meadowlands, vyjde na $98. A běžná cena mimo šampionát je přitom pouhých $12.90 a cesta trvá asi 15 minut. No a parkování pro ty opravdové fanoušky je omezené, ale pro ty, kteří se tam vydají, tak parkování za $225. Takže úplně levná záležitost to není, nicméně Pavel Nedvěd s Darou Rollins se účastní a ty tam zajisté jsou, takže ale ty asi nemají problém se vstupem a splacením vstupenek.
0: Takže víš o tom, že zelená je tráva, fotbal to je hra?
1: Ráda si to upomenu.
0: Tady to začíná.

0: No a jsme v československém klubu u klokánka České slovenské školy. Tak klokánek se schází každý pátek a česká škola má schůzky každý první pátek v měsíci. Slovenská škola se schází každý 14 dní a příští schůzka bude 20. června. Pro informace o klokánkovi a české škole volejte Mili Umlav na telefonu 047 720 682 a informace o slovenské škole vám podá Ivana Oumara na mobilu 049813 0271.
1: No a jinak v československém klubu na adrese 25 Upfield Street v Burbank, kam si můžete zajet na oběd, se podává jídlo. A sice od 14. června, což je tedy zítra, od 11. hodiny do 4. hodiny je oběd, nedělní oběd spojený s vítáním miminek. Oběd v hodnotě $25.
0: No a v červenci, v neděli 26. července od 11.30 do 4 hodin odpoledne bude nedělní oběd svatoanenský. Takže myslím, že si můžeme nechat chutnat, nebo těšit se na to chutnat.
1: Se. Určitě se těšit na něco dobrého českého. V srpnu potom, 16. srpna od 11. hodiny je nedělní oběd. Detaily zatím, co se meníčka týká, nevíme, ale určitě na stránkách Československého klubu najdete všechny podrobné informace.
0: No a všechny tyto události se budou konat v Československém klubu na Upfield Street 25, Burbank, Queensland, Austrálie. To jsme věděli, kam máme jít. No, já si myslím, že teď bychom si mohli poslechnout něco, co vydal asi Průmysl Léčiv, tedy písničku, a taky se pojďme na ní a mezi tou písničkou si dokážeme ještě říct, co bude příští pátek k večeři v Československém klubu.

0: Vážení posluchači, nemůžeme zapomenout při té slivovici, při tom školení, abych to vzal spíš jako edukaci z té písničky, že taky bude příští pátek v Československém klubu páteční večeře. A bude polevka, ta bude uzená s chroupami. A bude uzené na postýlce zelí v bramboráku. No bude dále kuřecí řízek, šťouchaný brambor se salátem, bude vepřový řízek, šťouchaný brambor se salátem, ale hlavně. Objednejte si včas, nezapomeňte, 0497 344 377, tedy to je mobil, na který volejte, anebo pošlete mail na ccq@csklubqld.org.au.
1: A naše hodinové vysílání se blíží ke konci, zbývá necelých 3 minuty. Děkujeme za poslech, nezapomeňte obnovit si členství v rádiu, jako každý rok ostatně, to už jsme zmiňovali, to je velmi důležité pro českou skupinu. My vám přejeme krásný slunečný víkend, pohodový víkend a budeme se těšit příští sobotu zase naslyšenou. Další vysílání je v německém jazyce. Loučí se s vámi Lenka Tefiu a Jirka Procházka.
0: Takže naslyšenou příště.